0: Bylo 6 hodin. Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29, Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debil Heads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi partu, obuj pohodlný boty, nalaď hlasivky a doraž si užít pořádnou rockovou noc pod hradem Valečov. Lístky se prodávají na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB.

hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
1: To už je stejně jedno, mizíme.
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 4. července zahraje od 19 hodin bluegrassová kapela Poutníci. V neděli vaše děti pobaví od 15 hodin divadlo s pohádkou Sněhurka a 7 trpaslíků.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
5: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
6: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
2: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Kde končí signál? My

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Rádio MB.
6: Posloucháš správně.

0: 9 hodin. Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.
0: Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
2: Dobrovická muzea zvou na ukázkovou silnici nákladních a užitkových aut na dálkové ovládání klubu RC Trak Hradec Králové. Program hlavně pro děti bude zajištěn v sobotu 22. i v neděli 23. srpna.

0: všem, tady je David a Radio MB. Dnes mají svátek Radomírové, takže jim přejeme všechno nejlepší. No a jak je zajímavé dnešní datum, připomínáme si Mezinárodní den bezplastových tašek. Je to tedy připomínka, že i drobné změny můžou mít velký dopad. A upřímně, kdo z nás někdy nešel do obchodu s tím, že tentokrát si tašku určitě nezapomene vzít a za 2 minuty stál u pokladny s novou. Před námi je tedy pohodové dopoledne, spousta skvělé muziky a taky témata, o kterých se hodně mluví. Takže já děkuju, že jste naladili Rádio MB. Ještě jednou vás zdravím a jedeme dál. A taky připomínám, že v příští hodině tu bude rozhovor s Martinem, který je youtuberem, má na svědomí youtubeový kanál Nemluv s dětma. No a budeme probírat samozřejmě i tyhle témata. Bude tu taky i jedna holčina, která má bohaté, nebo chcete-li zkušenosti, s učitelem z Mladé Boleslavy, kterého Martin nedávno odhalil. Jsme Rádio MB, krásný 3. červenec.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí.

0: Rádio MB je stále s vámi, pátek 3. pokračuje a další téma, které se dnes hodně řeší. Přibývá nám případů boreliozy a odborníci připomínají, že klíšťata jsou letos mimořádně aktivní. Je zajímavý, že tvor velký pár milimetrů dokáže zkazit náladu celé rodině. Co říkáte? My si náladu rozhodně zkazit nenecháme, já vám posílám další hudbu.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Kde končí signál?
2: My

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debil Heads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi partu, obuj pohodlný boty, nalaď hlasivky a doraž si užít pořádnou rockovou noc pod hradem Valečov. Lístky se prodávají na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

svátek 3. pokračuje a teď jedna praktická novinka. Pokud vám končí řidičák už nějakou dobu, se dá jeho výměna vyřídit online přes státní portál. Nemusíte kvůli tomu běhat po úřadech jako dřív. Ještě kdyby šlo stejně jednoduše online zařídit, aby člověk nikdy nezapomněl, kam zaparkoval. To by byla teprve revoluce, co říkáte. Pojďme za další muzikou, my jsme Rádio MB.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení. Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
1: Na co zase?
0: Neptej se, prostě vodu, rychle!
1: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
0: To už je stejně jedno, mizíme!
2: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
3: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
4: V sobotu 4. července zahraje od 19 hodin bluegrassová kapela Poutníci. V neděli vaše děti pobaví od 15 hodin divadlo s pohádkou Sněhurka a 7 trpaslíků.
3: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
4: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
5: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Parádní den vám přeju od mikrofonu David. Už za malou chvíli nám startuje rozhovor s Martinem, který má na svědomí kanál Nemluv s dětma, tedy YouTubeový kanál. Právě na tomhle kanálu by přesně v 10 hodin mělo být taky další video, takže tam koukněte, určitě poslechněte rozhovor, který tu bude hned po 10. hodině. Přeju vám úžasný den.
1: Radio MB, energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Rádio MB.
1: Posloucháš správně. Bylo 10 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
2: Valečovské léto bude pokračovat 10. července. Těšte se na tři skvělé kapely. Dorazí Luboš Odháněl s kapelou Vix, Debilheads a Balda Gang. Vstupenky koupíte na www.vstupnafest.cz a nebo přímo na místě. Pokud budete mít štěstí, můžete vyhrát i ve vysílání Rádia MB.
1: Rádio MB.
0: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Posloucháte Rádio MB na pátek. V 10 hodin jsme vám slibovali rozhovor, no a ten rozhovor právě teď může začít. Já v tuto chvíli před sebou mám dva hosty, mám tady dámu, mám tady ale i pána, ten pán se jmenuje Martin. No a Martin má na svědomí projekt, investigativní projekt a taky YouTube kanál Nemluv s dětma. Martine, já tě zdravím.
1: Zdravím, jak se máme?
0: No tak my se máme dobře, ty seš po dlouhé cestě, tak doufám, že seš v pohodě a že si popovídáme právě teď. Je tu také dáma, nebudeme říkat její pravé jméno, budeme jí říkat třeba Jana. Ahoj Jani.
2: Dobrý den.
0: K tobě se za malou chvíli dostaneme. Martine, co byl impuls založit kanál Nemluv s dětma?
1: Je to vlastně problematika, která je tak nějak globální a po konverzaci s umělou inteligencí jsem se dozvěděl, že tohle téma v Česku nikdo zatím moc neřeší. Mm-hmm. A určitě k založení mý osobnosti a vlastně celého kanálu přispěla USA a kanál jako Skeeter Gene a Gideon. A následně vlastně po vydání prvního videa ve stejný den Mike Jepan oznámil svůj trailer, kde se bude věnovat úplně stejné situaci, takže souhra náhod ve stejnou chvíli nás napad stejný projekt. Bereme to vážně.
0: A kdy jsi řekl, že to nebude jednorázová aktivita, ale těch dílů bude několik? Mimochodem, možná víc otázek v jedné větě, ale kolik takových predátorů, když to takhle řeknu, máš v tuhle chvíli rozpracovaných?
1: Právě teď mám hotový 4 a v hlavě mám rozpracovaný další 4. A můžu vám říct, že to, co bylo doteď, až teda na našeho učitele, jsou ty nejhorší z nejhorších. Mm-hmm. Už je mám rozpracovaný přes měsíc a je na co se těšit. No.
0: Na našeho učitele kauzu z Mladé Boleslavy samozřejmě dneska narazíte. Možná už vás napadá, že tady slečna Jana není úplně náhodou, protože ona má s tímhle učitelem nějaké konkrétní zkušenosti. Za chviličku se k tomu samozřejmě dostaneme. Martine, jak ty si vybíráš ty případy? Já jsem slyšel, že ty lidi ti vlastně píšou sami.
1: Je to tak. Vlastně oni přicházejí do můj otevřený náruče a všechny doteď jsme dostali z seznamky aplikace Badu. Mm-hmm. Přesuneme se i na Tinder, přesuneme se i na Discord, budeme všude.
0: Takže predátoři by se měli mít na pozor.
1: Predátoři by se měli mít hodně na pozoru, protože, jak říkám, teprve jsem začal.
0: Mm-hmm. Jak dlouho vlastně taková komunikace obvykle s tím podezřelým, říkejme mu, tak trvá?
1: Minimálně to jsou 2 týdny a jde to až teda do měsíce a přes měsíc třeba. Mm-hmm.
0: Co je pro tebe hranice, kdy už vlastně víš, že nejde o nevinnou konverzaci?
1: Ve chvíli vlastně od třetí zprávy, většinou to je druhá, třetí zpráva, kde my sdělíme věk a v tu chvíli by měla být konečná, jak říkám, přesto vlak nejede, ale dost lidí se chytá. Můj rekord asi, co jsem si sednul na 1.5 hodiny, jsem seděl na Badučku, tak jsem jich přetáhl na WhatsApp 8 a z těch 8 byly třeba 2 Turci. Mm-hmm. Ale všech těch osm v tom lítá.
0: Mm-hmm. Jak vlastně ověřuješ identitu člověka? Na druhé straně předpokládám, že ti to prozradí při té komunikaci sám, třeba i to, kde pracuje a podobně.
1: Přesně tak. Není to úplně nejjednodušší dostat vlastně, dá se říct, nevinně z těch lidí, kde pracujou, kde bydlej, nebo jak je vlastně najít. I kdyby třeba nepřijeli na tu schůzku, jak bylo teďka poslední případ v Letohradu, ten člověk nám odmítnul 2 schůzky, začalo to jít hodně do peněz, protože při každém náznaku schůzky já jsem okamžitě zalarmoval všechny, celý tým. Jeli jsme na to místo, nedostavil se 2x, takže na potřetí už jsme si pro něj došli do práce.
0: Mm-hmm. Jak často třeba se stane, že někoho podezíráte neprávem? Stalo se to už?
1: To se zatím nestalo.
0: Nestalo. Jak často ty případy předáváte policii? Stane se třeba někdy, že jakoby ten případ nepředáte?
1: To se stalo. Mm-hmm. To se stalo jenom v jednom případě a to byl náš první případ a to je náš učitel, kvůli kterému jsme tady.
0: Mm-hmm.
1: Ten vlastně, to byla první akce, Dostávám za to docela sodu v komentářích, ale nikdo se na mě za to nemůže zlobit. Vlastně víme, jak dopadají lovci predátorů, který jsou i zatýkaný. Prostě nechtěl jsem, aby mě spojili nebo linknuli nějak s jinou skupinou, která vlastně to řeší tak, že okrade, zmlátí a podobně. My to děláme profesionálně a nejdřív jsem potřeboval dostat ven to první video, potřeboval jsem nějakou komunitu, potřeboval jsem někoho, kdo mi bude krejt záda a vlastně ve chvíli, kdy jsem tohle měl, hnedka jsem ho šel udat.
0: Konzultuješ třeba svou práci taky s právníky?
1: Zatím jsem neměl takovou šanci, ale určitě, jestli někdo v komentářích má kontakt, anebo nám doporučí někoho, budem spolupracovat.
0: Posloucháte Rádio MB, my si teď taky zahrajeme písničku a za malou chvíli už přijde na řadu kauza učitele z Mladé Boleslavy. Mějte hezké dopoledne.
2: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu. To chce změnu. Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace.

0: Tady je Rádio MB, hezké páteční dopoledne vám přejeme. No, vy jistě víte, že tu mám hosty, mám tady Janu a mám tady Martina z projektu Nemluv s dětma. Pojďme na kauzu učitele z Mladé Boleslavy. Martine, to bylo úplně první video, jak jste na něj narazili?
1: Narazili jsme na něj na vlastně seznamovací aplikaci Badu, kde my máme odteď takovou zásadu nezdělovat věk na badučku, protože lidi, kteří jsou v pohodě, dospělí, kteří jsou uvědomělí, nám okamžitě nahlásí profil a Káťa je zablokovaná. Jenomže tenhle ten náš učitel, tomu jsme to sdělili hnedka na té aplikaci Badu, že jí bude teprve 14, takže jí je furt vlastně 13 a neměl vůbec problém už jí dát kontakt na WhatsApp a dál se to už, víte, jak rozjelo.
0: Mm-hmm. Tak já se teď obrátím na Janu, ten náš učitel, ty s ním máš taky nějaké zkušenosti. Řekneš nám, jaká byla tvoje zkušenost
2: právě s ním? Já jsem vlastně k tady tomu přišla úplně náhodou, protože jsem se vlastně z Mladé Boleslavy odstěhovala a narazila jsem právě na video, kde se řešil pan učitel. A já jsem se úplně poprvé nebyla jistá, nebo nemohla jsem věřit svým očím, když jsem to viděla, protože jsem se hnedka vybavila situace, co se stalo na základní škole, kam jsem chodila. A vlastně pan učitel, s ním byly problémy už hodně dlouho. Paní ředitelka byla s tím obeznámena, učitelský sbor o tom věděl, že žáci se stěžovali, ale nikdo s tím nic nedělal. Protože pan učitel vlastně učil karate a tam už začaly být nějaké věci, že třeba mě konkrétně učil nějaký chvaty a schválně si stoupnul ze zádu a přímo se na mě natlačil výtečím. A potom tady to probíhalo fakt jako už skoro každý trénink a já jsem měla strach, kam až by to mohlo zajít dál, jenomže když jsem se svěřila rodičům, tak nebrali to úplně jakoby vážně, brali to na lehkou váhu, že z toho dělám prostě něco, co to není, že to je prostě normální vyučování karate a takhle. Kdyby tam byli, tak asi budou mít jiný názor, doufám. Každopádně po téhle zkušenosti jsem se rozhodla, že už tam nepůjdu. Nahlásila jsem to teda paní učitelce, řekla jsem to mezi holky ve třídě, aby si na pana učitele dávali pozor. Pan učitel následně svý chování jako eskaloval a došlo to až do takových jako situací, kdy si zval holky přímo do kabinetu. A občas tam i padlo, že kdyby si chtěla nějaká holka zlepšit známku, že ví, co má dělat, takhle. A nejsem si úplně jistá, co to přesně bylo za hodinu, ale vím, že jsme celá třída seděli a byli jsme úplně v pohodě a panu učiteli zrovna prostě růplo v hlavě a začal na nás, na holky, řvát, že by nás okamžitě slíknul, postavil nás ke zdi a že by nás normálně plácal přes zadek a takhle.
0: Před celou třídou?
2: Ano, před celou třídou.
0: Martine, čím byl tenhle případ jiný než ostatní?
1: To byl úplně můj první případ. Já
0: vlastně
1: vůbec,
0: tvůj první.
1: Vůbec nemám s čím to srovnat a po tom, co tady slyším teďka, tak to ani nepůjde s ničím srovnat, protože nevěřím tomu, že se nám ještě někdy podaří zajistit někoho takovýhleho, kdo má přímý přístup k dětem. Tomuhle úplně nevěřím. A není jediná, kdo mě psal o těchto těch výukách karate, kde se nevhodně jako dotýkal přímo.
0: Mě spíš fascinuje, že mu to procházelo takovou dobu.
2: Jestli k tomu můžu něco říct, tak vlastně pan učitel byl velmi oblíbený. On uměl na lidi strašně dobře jakoby hrát, že je sympatický, že je hodný, že pomůže rád. Byl to takovej ten typ člověka, do kterého byste to prostě neřekli. A to je právě to, že to jsou většinou ty případy, do kterých vy to neřeknete, protože to umějí velice dobře skrývat. Takže on měl pod palcem všechny z učitelského sboru a jakmile si někdo z dětí stěžoval, tak byl buď to problém jakoby hozený na něj, na to dítě, že on si vymýšlí nebo něco takového, ale nikdy, nikdy se to neřešilo pořádně a to byl ten problém, protože kdyby se to před těma x lety řešilo, mě v tu dobu bylo nějakých 11, takže Nedokážu si představit, kolik dětí, holek se muselo zažít něco podobného. A neli horšího.
0: Možná by bylo dobrý třeba i v tuhle chvíli, pokud nás nějaká z těch poškozených poslouchá, třeba i na tu policii zajít.
2: Určitě. Nebo se klidně můžou ozvat Martinovi na Instagram pod video, cokoliv sledujeme to, takže ať napíšou a nebojej se. Je to potřeba, aby se o tom vědělo a čím víc důkazů na něj bude, tím to bude pro nás naší ho prostě chytit a dostat ho, aby dostal fakt trest, který si zaslouží. A upřímně si myslím, že by neměl být potrestaný jen on, ale myslím si, že by měla být do toho zapojená i ředitelka školy, paní Mizerová.
0: Teď už tam je pan ředitel, tehdejší ředitelka.
2: Bývala, ano.
0: Martine, ty jsi chtěl ještě něco dodat?
1: Problém s tímhletím člověkem je, že nevím, říkal v tom videu, že dělá ve školství 20 let a předtím byl u policie. Vlastně tato kariéra u policie a ve školství mu dala takovej arzenál, prostě výzbroj, že byl určitě charismatický, hrozně věděl, co má říct, věděl, jak zmanipulovat ty lidi a bývalej policajt učitel základky je asi ten nejhorší predátor, co může být, protože má fakt všechno pod palcem.
0: Martine, možná pro ty, kdo to video neviděli, nebo ty mu věnuješ vlastně dvě videa, první dva díly. Jak reagoval, když zjistil, s kým si skutečně psal?
1: Reagoval tak, jak jsem čekal, že predátor bude reagovat. Vlastně ve chvíli, kdy já jsem si tam přised v tom Starbucksu vedle ty slečny a něj, tak jeho první reakce byla: díky, že jste tady, já jsem hrozně moc rád, že tady jste a že to někdo sleduje a že věděl celou dobu, že slečna je na někoho takhle napojená a že je úplně perfektní, že tam jsme, na to já jsem mu řekl, že super, že tady jste taky, protože od toho jsem tady. Jako já jsem věděl, jsou dva scénáře, buď to tam ten predátor přijde s tím, že jí vylákal ven, aby jí následně jí domluvil, že takhle tohle to není cesta. A nebo je druhý typ predátora a to je ten, který popře úplně celou konverzaci a řekne, že mu někdo hacknul telefon.
0: Překvapila vás, nebo tebe, Martine, reakce té školy?
1: Reakce
0: když jsi vlastně tam byl?
1: Samozřejmě, jak už v komentářích se dočtete pod videem, že se neumím vyjadřovat, že jsem absolutně nevěděl, jak ze sebe mám dostat to, proč tam jsem, jenomže celý tohleto vlastně začalo otázkou, proč jsem se dostavil do té školy. Samozřejmě, protože kdybych šel nejdřív na policii, tak 2-3 týdny bude trvat, než vůbec něco začnou řešit, než se někam dostanou. A za ty 3 týdny, možná i díl, by tam vlastně furt působil to, že já jsem tam přišel do té školy, tak, jak jsem tam přišel, tak mělo za následek to, že druhý den už tam nebyl. Šel na dovolenou a podle článku jednoho, který je teďka, nevím, jestli je z iDnes nebo z Mladý Boleslavy z deníku, tak ho propustili dohodou. To je něco, s čím já prostě taky nemůžu jako se srovnat, protože ho měli vyrazit na hodinu a tohle to mělo být určitě napsaný v nějaký jeho
2: kartě.
1: No.
0: Vlastně takže teoreticky teď, kdyby se opravdu čistě teoreticky stalo to, že policie ho neobviní, tak on může kdykoliv nastoupit do nějaký jiný školy.
1: Přesně tak. Má dlouholetou praxi ve školství.
2: A vezmou ho hned.
0: Učitelů je nedostatek, co se budeme povídat. Martine.
1: Na neštěstí pro něj, potom, až já dostanu vyrozumění od policie, tak jsme domluveni, že reuploaduju to video, ale tam už bude jeho obličej. Už mě to nebude zajímat a prostě je to tak, no.
0: Jaký ti vlastně tady chodili po zveřejnění tohohle videa reakce? Jsou tam, co jsi říkal, reakce i od třeba bývalých žáků té školy a podobně?
1: Přesně tak. Jsou tam reakce bývalých žáků, jsou tam různé reakce. Hlavně teda na to, že je zamazaný obličej, jenomže dost lidí si neuvědomuje, že
2: GDPR.
1: Ne GDPR, jde o to, že já jsem to nahlásil a i když ochrana osobnosti, paragraf 81 občanského zákoníku, s tím bych se mohl vypořádat, tak ve chvíli, co já jsem to nahlásil na policii a podepsal poučení, tak se to z toho občanského práva přesunuje do toho trestního a tam by mě hrozila pokuta 1 až 5 milionů korun. Mm-hmm. Proto, kdo se dívá na poslední video teďka z Letohradu,
0: tam to jsem se chtěl zeptat.
1: Bez cenzury vůbec mě nezajímá, jak ten člověk dopadne. Vlastně dovolím si tady i říct, že reakce policie na moji otázku, vlastně co bych měl dělat, kdyby to někdo z lidí takhle co odhalím neudržel a nedej bože by spáchal sebevraždu, tak odpověď policie na to byla, aspoň bude o jednoho míň.
0: Hezky. No, pojďme za další muzikou. Za malou chvíli se budeme věnovat dalším otázkám. Tady je Rádio MB.
3: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
4: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
3: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
5: Rádio MB.

0: Pátek dopoledne ladíte Rádio MBM, ladíte po 10. hodině. Mým hostem je Martin z projektu Nemluv s dětma a je tady taky bývalá žákyně 7. základní školy. Schválně jsme neřekli její pravé jméno, říkejme jí Jana. Martine, někteří říkají, že podobnou práci má dělat výhradně policie. Co jim na to odpovídáte? Policie asi nebude komunikovat s predátory, předpokládám, a takhle je nahánět jako ty.
1: Určitě ne, určitě ne. A už jenom na oddělení u nás v Rychnově se do mě pustili stylem, jakože zatím hledám zisk, že můj hlavní záměr je hledat zisk. Můj hlavní záměr není hledat z toho finanční obnos, můj záměr není být vidět jako osobně na YouTube, kde já už vlastně jeden kanál mám, je to krimi kanál, je to faceless bez mýho obličeje, ale tohle to jinak dělat nejde. Nevím, co víc k tomu říct.
0: Teď mě třeba taky zajímá, jak financuješ provoz, posílají ti třeba i lidi nějaký finanční dary?
1: K tomu jsem se chtěl dostat, ale nemáme tolik času. Lidi po tom, co jsem je poprosil o pomoc, že vlastně třeba jenom ten učitel, první schůzka s ním mě stála asi tak 5-6 tisíc. O tom druhém videu to se ani nebavím. Dohromady ten učitel mě vyšel na 10 tisíc a někdo, jako kdo pracuje jako CNC seřizovač, jako já, tak by tohle nemohl zvládnout platit sám. Lidi, vlastně, kteří do toho jsou zapojení, kteří, dá se říct, pracují pro mě. Je to tak, no, lidi posílají peníze a vědějí, že to je na dobrou věc, vědějí, proč to dělají.
0: Tak teď pojďme k predátorům obecně. Existuje typický profil internetového predátora? Je něco, co bys jako vyloženě doporučil, kdyby měli zablikat ty vykřičníky a říct si pozor na něj?
1: No, vzhledem k tomu, že můj první catch byl bývalý policajt, učitel základní školy, tak vám k tomu řeknu jenom jedno. Může to být klidně i váš soused. Nikdy nevíte, co má ten druhý člověk, co stojí naproti vám v hlavě. Já to ale odhalím.
0: Předpokládám, že tě asi hodně překvapilo, zvlášť tady v tom prvním videu, kdo se za tím profilem skrýval.
1: To bylo něco, co... Pamatuju si to, jako by to bylo včera, kdy nám napsal, vlastně nás opravoval v chatu, nás opravoval, že děláme vlastně chyby nebo něco takového a měl u toho takovej učitelský tón, takže jsem mu napsal já, to 90% toho chatu bylo se mnou. Takže jsem mu napsal, že má učitelský tón a on napsal, odhalil jsem se hodně rychle. Druhý den jsem se zeptal, jaký má povolání, protože řekl, že ho bolí kotník a on nám řekl, že se prokec už včera, takže já jsem hledal, čím se prokec a došel jsem vlastně tady na tu zmínku o učiteli. Ale ještě větší byl šok, a to jsem ani, kdo viděl to video, tam jsem ani to nespracoval, kdy nám ve Starbucksu v Hradci Králové při schůzce sdělil během druhé minuty, že je bývalý policista. Tak tady to jsem, jestli koukáte na to video, moje reakce tam není vůbec žádná, protože můj mozek to v tu chvíli nestihl zpracovat.
0: Jani, ty jsi se vlastně Martinovi ozvala na základě těch jeho videí?
2: Ano. Já jsem vlastně Boleslavi už nežiju, ale dostalo se to ke mně úplně náhodou a ozvala jsem se mu právě kvůli tomu, že jsem si uvědomila, kolik let je to zpátky, co se to dělo jako za mě, když já jsem toho byla součástí a nic se jako neřešilo v tu dobu, nic se jako ta situace se vůbec nevyřešila, všichni stáli za ním a on si mohl jet vesele dál. To bylo šílený a tak jsem si řekla, že takhle to dál nejde a ozvala jsem se právě Martinovi s tím, že bych hrozně ráda přispěla ať už policii nebo někomu jinému tím, že se jako ozvu a aspoň nás bude víc, protože bude větší šance na to získat víc důkazů, víc zpovědí a takhle a prostě doufám, že se chytne a doufám, že bude spravedlivý trest, fakt.
0: My jsme tady měli mít i televizi Nova, nicméně bylo mi sděleno, že televize se tím začne zabývat, až pokud padne obvinění. To je taková informace, kterou ještě nevíte. Martine, litují třeba ty predátoři svého jednání potom, když je odhalíš?
1: Určitě, já tady, buď toho litujou, anebo se snaží říct, že to celé bylo zmanipulovaný a že vlastně druhý díl tady s tím učitelem, kde
0: já jsem
1: mu nejdřív volal, tak tam bylo zmíněný z jeho strany, že ať se obrátíme na policii, že, nebo že on se obrátí na policii a že si vezme právníka a podobně. Já jsem zvědavý, jak se právník bude tvářit na to, v jaký záležitosti by ho měl obhajovat.
0: Poslední otázka v tomhle vstupu je na vás oba. Dá se podle vás takovým lidem pomoci?
2: Myslíte jako predátoru? Mm-hmm. Myslím si, že ne. Já si upřímně myslím, že to je něco, co člověk už musí mít od narození, nějakou takovouhle vadu, a vlastně tím, jak je starší, tak jenom se přidává k tomu taková ta odhodlanost udělat takový ty věci, nebo víte, co tím chci říct. A spíš horší je na tom to, že to opravdu může být kdokoliv a že to prostě nepoznáte. A nebo ještě horší je to, když to jsou lidi, kteří za sebou mají někoho, kdo za ně bude kopat.
1: Slečna to řekla úplně správně. Vlastně, když se tohleto vygoogluje na internetu, tak definice je taková, že ty lidi se s tím narodili a že léčba na to neexistuje. Proto si myslím, že o to více moje práce důležitější a tyhle ty lidi se musí minimálně izolovat z té společnosti, ne-li zavřít potom, protože, jak říkám, je to nevyléčitelný a už se s tím narodili a určitě nemají co dělat ve školství nebo u policie, anebo
2: mezi malýma dětma.
1: Poslední případ Letohradu, ochranka, zástupce vedoucího ochranky. Tak to vůbec.
0: Pojďme si dát další muziku. Za malou chvíli bude náš rozhovor pokračovat, ale půjdeme už do poslední série otázek. Já připomínám, že našimi hosty je slečna Jana, i když to není její pravé jméno, a je to taky Martin, který má na starosti projekt Nemluv s dětma.

0: Posloucháte Rádio MB, pokračuje náš rozhovor. Já teď mám na Martina i na Janu osobní otázky. Na Martina možná třeba i to, co je na téhle práci psychicky nejtěžší, protože asi to nebude jako, nebude třeba to, jako člověk, já jsem tě obdivoval, že se třeba udržel, jo, při nějakých těchhle konfrontacích a tomu člověku si třeba jednu neplác.
1: Jde o to, že já ne, že bych s nima udržoval nějaký sympatie, jak možná někdo i naznačil v komentářích, ale jde o to, že já se zdá, že nemůžu mít děti a být rodič, takže protože nemám děti, mám takovou klidnější povahu vůči nim prostě. Myslím si, že ve chvíli, kdybych já měl dvě děti, tak tohle to nemůžu dělat, anebo bych udělal jedno video a byl bych zavřený.
0: Jani, máš po tomhle ještě důvěru třeba jako v lidi, jako v chlapy, v muže?
2: Upřímně ne, protože já těch zkušeností, nebo celkově ženy musí mít tolik zkušeností právě s takhle, když to řeknu, hloupě narušenýma lidma. A dnešní doba je taková, že lidi už se nedokážou seznamovat normálně v realitě a právě proto je mnohem větší riziko toho, že právě ženy nebo holky mladý narazej na někoho takového na tom Tinderu, Badoočku. A je to strašný problém, protože právě můžou tam mít skryté identity, nemusí to být ten člověk, může mít rodinu, může vám lhát úplně o všem a vy to vlastně nezjistíte. Nebo nejhorší případ, když se s někým takovým sejdete a pak se stane něco, čeho budete litovat už do konce života. A myslím si, že o tajtom tématu by se opravdu mělo mnohem víc mluvit, více edukovat, ať už ve školách nebo jinak, a mělo by o tom být víc jako...
0: Tady se sluší poděkovat Martinovi, který určitě se do toho pustil opravdu s velkou vervou. Martine, kdybys měl tu moc a mohl něco změnit v českých zákonech, co by to bylo?
1: Určitě ten nesmysl, co se týče, snad jenom České republiky se týká, a to je nějaká ochrana soukromí, nebo jakože musí být tady musí být to povolený na obou stranách, musí souhlasit s tím, že někdo někoho bude natáčet. Vlastně v Americe k tomu mají super přístup, protože ve chvíli, kdy ty odejdeš ze svého bytu, odejdeš ven na ulici, tak logicky nemáš žádný právo na soukromí. Jestli chceš soukromí, by se zavřít domů a tam si dělej, co chceš, ale jestli jsi přišel ven, nedej bože ještě za 13-letou holkou, tak by neměl být žádný problém s tím si tohle člověka natočit a odhalit.
0: Je to tak, je to tak. Máš třeba nějakou hranici, přes kterou bys nikdy nešel, co se týká těchto kauz?
1: Nechápu teďka otázku.
0: Nějaká hranice třeba, jakože už je to moc, tak to nezveřejníš a podobně, nebo to třeba jenom nahlásíš policii?
1: Jak říkám, ty čtyři rozdělaný predátoři, který mám teďka v hlavě, tak jsou ty nejhorší z nejhorších. To jsou jako, a bavím se o tom, že posílají třeba 5-minutový videa, přesně tyhle videa, jo, přesně jsem to viděl na tvém pohledu. A to je něco, co už je jako hodně velký extrém. Já jsem třeba to 5-minutový video ani jsem neměl na to si opustit celý vlastně. Ale uložil jsem si ho.
0: Takže další velký kauzy budou, kdy se můžeme těšit na další video?
1: Na další video? No, protože ještě nejsem zas tak rozjetej a určitě naši predátoři nesledují vaše rádio, tak další akce bude 9. Co to je? Července? 9. července. Za 7 dní bude další akce v Hradci Králové.
0: Tam v tom Hradci, člověče, to žije nějak.
1: Tam v tom Hradci to žije, no.
0: Je to tak. Martine, jaký by byl pro tebe ideální výsledek tvojí práce, kdyby jsi třeba řekl, že teď už opravdu není třeba pokračovat? Bylo by to vymícení těch predátorů, i když to se asi nikdy nestane?
1: To se nestane, no. Jak už moc lidí sdílelo v komentářích názor, že bohužel, ale content pro tohle téma já budu mít vždycky. Protože, jak říkám, za hodinu a půl jsem jich přetáhl z Badoočka na WhatsApp, jsem jich přetáhl 8 za hodinu a půl. A vlastně nějaký mám rozdělaný až doteď, takže tady není vůbec žádná, šance, jakože bych já teďka někdy končil.
0: Tak teď, no, ano.
2: Já když tak z pohledu holky, když to takhle poslouchám, tak bych vám do toho ráda vstoupila. Ano. a řekla, že jsou nějaký určitý věci, kde si holka může tak nějak uvědomit, že by tam něco nemuselo být v pořádku. Například, když ten chlap, vy se neznáte, seznamujete se a ten chlap se začíná velice brzo ptát na intimní otázky. To už je docela red flag. Pak ptá se vás třeba, co máte na sobě a takhle. To jsou takhle pár indicí, díky kterým vy můžete poznat, jestli a o co tomu člověku doopravdy jde. A plno lidí, plno holek na to odpovídá úplně normálně, nebo nedej bože, i posílá fotky, a to je strašný problém. Posílat fotky je to věc, která se dá použít, vytáhnout, zanechá za sebou digitální stopu a vykašlete se na to. Je lepší jít ven, seznámit se normálně a určitě ne Tinder nebo Badučko, je to nebezpečný. A taky ještě bych ráda řekla, že k těm zákonům přijde mi naprosto hloupý, že za například kilo trávy si jdete sednout a když znásilníte malý dítě, dostanete podmínku.
0: No.
2: V čem to žijeme?
0: Je to tak. Já myslím, že rodiče by měli přesně tohle s dětmi probírat už třeba na prvním stupni. Já sám mám doma 6letou holčičku a musím vám říct, že tohle se jí stát, tak asi sedím hodně dlouho.
2: Naprosto.
0: Já vám děkuju, že jste tady byli. Pokud nemá vás ještě něco nenapadá, já myslím, že tohle téma jsme opravdu probrali. Lezeme mráz po zádech, musím říct, jako v tuhle chvíli.
1: Potřebuji na vzduch. Jako.
0: No. Takže pokud vás nic nenapadá, já bych tenhle rozhovor ukončil. Samozřejmě bude k dispozici i v našem archivu.
2: Určitě,
0: na webu.
2: Jenom...
0: Ano.
2: Pardon, že
0: no, nevadí.
2: Ať se fakt ty holky ozvou. Je to fakt důležitý, ať se nebojej.
0: Ať se ozvou i ty poškození z té 7. základní školy, protože určitě tohle už se nesmí opakovat. Toť vše. Já doufám, že jsme se neviděli naposledy, že zase něco vymyslíme, až třeba natočíš další videa, až budeš mít třeba na kontě nějaký 50. díl, že to zase zhodnotíme.
1: Bylo mi stíno.
0: Mně taky. Děkuji, že jste tady byli a musím vám říct, že to je jeden z nejtěžších rozhovorů, který jsem v životě vedl. Díky moc.
2: Krát vám děkuji.
1: Díky, uvidíme se.
3: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
4: Mami, co bude k obědu?
5: Dneska mám prázdniny.
4: A co bude k večeři?
5: Pořád mám prázdniny.
6: Tak já objednávám pizzu Christe.
5: Vidíš, proto jsem si tě brala.
7: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
8: Radio MB.

0: bylo 11 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Promítání kinematografu Bratří Čadíků se uskuteční od 16. do 19. července na Husově náměstí v Benátkách. Projekce obvykle začínají po setmění. Promítat se budou filmy Moře na dvoře, Kouzlo derby, Boží úlet a Bláznivý marsupilami.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Tady je vaše Rádio MB a ladíte nás mezi 11. a 12. hodinou. To, že je dnes Mezinárodní den bez plastových tašek, to víme, že je 3. července, to taky víme, ale vy ještě nevíte, o čem se budeme bavit v téhle hodině. Pokud přemýšlíte o novém telefonu nebo počítači, možná byste neměli váhat. Dáme taky předpověď počasí, no a řekneme si něco o jednom rozhovoru, který hodně překvapil fanoušky kapely Kabát. Tak hezký den vám od mikrofonu přeje David, pojďme do poslední hodiny dopoledního rozjezdu.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ, barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov,

0: Jedeme dál, pokračuje dopolední rozjezd na rádiu MBN. No a přátelé, jestli přemýšlíte o novém telefonu nebo počítači, možná nečekejte moc dlouho. Technologické servery řeší zdražení mobilů a počítačových komponent, které by se mělo projevit v následujících měsících. Takže klasická otázka, koupit teď nebo ještě počkat na slevu, která nakonec vůbec nepřijde? No asi teď, co říkáte. Já jsem letos nový počítač kupoval, tak já jsem v pohodě, snad na nějaký ten rok zase. No každopádně teď vám přeju krásný pátek s datem 3. července.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: sukoradi.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debil Heads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi

0: vstup na fest.cz. Magna!
1: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
0: Magna!
1: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
0: Magna!
1: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
0: Magna!
1: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
0: Magna!
1: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
2: Radio MB.

0: kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Ano, předpověď počasí, pojďme se naplánovat víkend. Dnes bude polojasno, nejvyšší denní teploty 21 až 25 stupňů. Zítra ráno by mělo být jasno nebo skoro jasno. Od severozápadu bude ale přibývat oblačnost a můžou se vyskytnovat přehánky nebo bouřky. Teploty 20 až 24, no a neděle, tam bude proměnlivá oblačnost, občasný déšť a teploty 20 až 25 stupňů Celsia.
2: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení. Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
1: Na co zase?
0: Neptej se, prostě vodu, rychle!
1: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
0: To už je stejně jedno, mizíme!
2: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
3: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
4: V sobotu 4. července zahraje od 19 hodin bluegrassová kapela Poutníci. V neděli vaše děti pobaví od 15 hodin divadlo s pohádkou Sněhurka a 7 trpaslíků.
3: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
4: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
5: Radio MB. Víc hitů než semaforů v Polse.

0: Skvělý den s rádiem MB, pátek 3. pomalu a jistě končí dopolední rozjezd, no ale teď pojďme ještě za Pepou Vojtkem. Jeho fanoušky překvapil rozhovor, který mluvil o tom, že po 30 letech končí s jednou ze svých dlouholetých aktivit. No a na internetu se okamžitě rozjeli spekulace, jestli se náhodou něco neděje i kolem kabátu. Nakonec se ukázalo, že to je v pohodě, kapela pokračuje dál, šlo o jiný projekt. To je přesně dnešní internet, stačí titulek končím a půlka republiky už píše, že se rozpadla kapela. No nic, přátelé, já se teď loučím, mějte se krásně, tady se nic nerozpadá, my pokračujeme dál a já se ozvu ještě jednou po 17. hodině.
1: Špatný signál? My jsme všude.

0: bylo 12 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Pátek 3. července začne v 10 hodin ve Sboru českých bratří výstava originálních pohádkových kostýmů, rekvizit a plakátů, nazvaná Barrandov a film. Potrvá do 30. září.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: zajímavější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše společnost.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Rádio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29, Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB.

0: kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Zítra očekávejme polojasno až jasno, na severu a severovýchodě až oblačno a na horách lokálně přehánky. Měřit budeme 22 až 26 stupňů Celsia. V neděli pak oblačno, od severu přehánky nebo déšť na většině území. Výjimečně také bouřky. Měřit budeme 23 až 27 stupňů.
0: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

Ale 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od Pekaře.

0: Sedmé narozeniny Rádia MB, KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.
1: Rádio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: bylo 13 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Historický festival se uskuteční 4. července v autokempu Kosmonosy. Můžete si užít den plný historie, zábavy, dobrého jídla a nezapomenutelných zážitků pro malé i velké. Těšte se například na historické souboje a ukázky zbraní, dobové tábory a stánky řemeslníků, historické dílničky a tvoření, dobové aktivity a další vystoupení a doprovodný program. Začíná se v 10 hodin. Další info najdete na www.autokemp-kosmonosy.cz.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: Den posloucháte Mladoboleslavské rádio MB. Tak o státních svátcích v neděli a v pondělí budou moci být otevřené obchody nad 200 metrů čtverečních. Zákaz prodeje ve větších provozovnách se na den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5. července a den upálení mistra Jana Husa 6. července nevztahuje. Upozornila na to Česká obchodní inspekce. Ta i přesto doporučuje, aby si lidé otevírací dobu podniků o svátcích ověřili. Mluvčí ČOIKY František Kotrba pro média uvedl.
1: Ustanovení zákona o prodejní době v maloobchodě, zakazující prodej o některých státních svátcích v provozovnách větších než 200 metrů čtverečních a v dalších provozovnách se nevztahuje na státní svátky Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje v neděli 5. července a Den upálení mistra Jana Husa v pondělí 6. července. Přesto doporučujeme spotřebitelům, aby se raději o prodejní době ve vybraných obchodech dopředu informovali.
2: Rádio MB.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debil Heads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi partu, obuj pohodlný boty, nalaď hlasivky a doraž si užít pořádnou rockovou noc pod hradem Valečov. Lístky se prodávají na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Radio MB.
0: Vypni hlavu, zapni nás.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení. Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
1: Na co zase?
0: Neptej se, prostě vodu, rychle!
1: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
0: To už je stejně jedno, mizíme!
2: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
3: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
4: V sobotu 4. července zahraje od 19 hodin bluegrassová kapela Poutníci. V neděli vaše děti pobaví od 15 hodin divadlo s pohádkou Sněhurka a 7 trpaslíků.
3: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
4: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
5: Rádio MB. Kde končí signál? My

0: kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Zítra očekávejme polojasno až jasno, na severu a severovýchodě až oblačno a na horách lokálně přeháňky. Měřit budeme 22 až 26 stupňů Celsia. V neděli pak oblačno, od severu přeháňky nebo déšť na většině území. Výjimečně také bouřky. Měřit budeme 23 až 27 stupňů. Radio MB.

0: bylo 14 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Milovníci upravených automobilů, sportovních vozů i veteránů si mohou do kalendáře zapsat sobotu 8. srpna. Na krásné louce v Mladé Boleslavi se uskuteční vůbec první ročník akce Diamond Car Meet Boleslav, která chce do města přinést moderní automobilový sraz s rodinnou atmosférou a bohatým celodenním programem.

0: Kapacita vystavených vozidel je stanovena na 260 aut. Brány areálu se otevřou v 11 hodin.
1: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Zděna šedá jako pondělí, Lot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790.

0: Dnes už 54letá zpěvačka Tiffany, která má zajímavý předky. Já jsem si to schválně vyhledal, protože si to samozřejmě nepamatuju. A právě Tiffany René Dervišová má libanonské, německé, irské a čerokýské předky. A řekl bych, že koktejl předků je to pro její hudební nadání zřejmě ideální. Tak to byl vstup do našeho dneska už konečně pátečního odpoledního úletu. Tak doufám, že jste v dobré náladě, protože před námi je dokonce prodloužený víkend. V neděli a v pondělí tu máme státní svátek a tak si ten víkend opět trošku prodloužíme. No a jdeme se na něj tedy společně naladit. Já jsem Luky, vítám vás u poslechu Rádia MB. Odpolední úlet odstartoval a dál už s námi budou Snap, Mark Voss, Dara Rollins, jejich Arabella, dáme si Support Lesbians a taky Blink 182. 3. červenec tu máme opět pár zajímavých mezinárodních dnů, takže lehce se o toto téma taky dneska opřeme. No teď jdeme dál užívat muziku. Sum 41 Dopamin letí pro vás. Páteční odpolední úlet právě odstartoval.
1: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Rádio MB. Rytmus.

0: s námi byli i v týdnu, tedy s odpoledním úletem, tak jsme se tady bavili o tom, jak vznikl právě název, nebo respektive číslice 182 za názvem kapely Blink. Kapela Blink 182 totiž měla tento týden svůj den, svůj oficiální významný den. No a my jsme se právě této kapele i věnovali. No a není v tom žádná věda, kamarádi. Když se tahle kapela pojmenovala Blink, narazila na právní komplikace, protože tento název už měla zaregistrovaný jiná kapela. No a tak to museli trošku rozšířit. A číslo 182, tedy 182, frontmana téhle kapely napadla jen tak uprostřed jednoho rozhovoru. No a od té doby jsou Blink 182. Žádný jiný hluboký význam to zkrátka nemá. Tahle kapela měla svůj významný den, tedy 1. července, no a dnes tu máme taky pár zajímavostí, protože dnešek, tedy 3. červenec, tu máme Mezinárodní den bez plastových tašek, taky den vyhýbání se slunci, den nezávislého nákupu piva, tak tady bych se pozastavil, protože tomuhle tomu dnu já teda osobně fandím. Dozvěděl jsem se o něm právě dnes, ale hodlám ho oslavit, kor když to máme právě dnes v kombinaci s žíznivým čtvrtkem, sice v pátek, ale žízeň je žízeň. Takže kamarádi, klidně jděte do toho, před vámi je prodloužený víkend, skočte si na pivko, udělejte si pohodu, no já vám k tomu zahraju. Support Lesbians jsou na řadě, jdeme na ně.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Taylor Swift a její vzkaz v láhvi. Tak přátelé, tahle ta hudební megastar se právě dneska vdává. Pokud jste si na ní, pánové, mysleli, ode dneška už máte oficiálně smůlu. Svatba Taylor Swift začne už zhruba za půl hodiny. Koktejlová recepce se otevře v 16 hodin, no a svatební obřad se uskuteční v 17 hodin přímo v aréně Madison Square Garden. Po němž budou následovat večeře trvající až do 2 hodin zítřejšího rána. Samozřejmě chybět nebudou ani koncerty a doprovodný program. Taylor Swift a její zatím ještě snoubenec Travis Kelce chtějí mít absolutní soukromí, no proto utratili 3 miliony dolarů za pronájem celý haly na 3 dny. No a kromě toho si taky najali 130 newyorských policistů, kteří v okolí vytvoří přísný bezpečnostní kordon. Na téhle svatbě nebudou samozřejmě chybět další významní hosté, jako její nejlepší kamarád Ed Sheeran, taky Selena Gomez, Ryan Reynolds a taky zpěvačka Suki Waterhouse. Téhle veselky se zúčastní prý zhruba 1000 hostů. Takže už dnes odpoledne bude Taylor Swift vdaná paní, no? Takže my jim samozřejmě přejeme hodně lásky, hodně zdraví, no a snad si tehle mejdan užijou, když už nás nepozvali. My jdeme do další muziky, před námi 15. hodina a já pro vás mám jiný holky. Ty naše český a s měkkým už mi nevolej.
1: Rádio MB. Jediné mladoboleslavské rádio.

0: bylo 15 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Balečovské léto bude pokračovat 10. července. Těšte se na tři skvělé kapely. Dorazí Luboš Odháněl s kapelou Vix, Debilheads a Balda Gang. Vstupenky koupíte na www.vstupnafest.cz a nebo přímo na místě. Pokud budete mít štěstí, můžete vyhrát i ve vysílání Rádia MB.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazu.

0: čas pokročil, za námi 15. hodina, máme tu pátek s datem 3. července. My jsme si rozjeli už druhou část našeho odpoledního úletu a ladíme se společně na víkend. Kamarádi, jak už jsme si říkali, 3. července tu máme mimo jiné den vyhýbání se slunci, den nezávislého nákupu piva a taky žíznivý čtvrtek. Sice je tu pátek, ale jak jsem říkal, žízeň se na dny neptá. Navíc před sebou máme víkend, k tomu ještě prodloužený. No tak pojďme tyto významné dny při pátku využít. Zalezeme někam do stínu mimo slunce, úplně nezávisle si nakupte pivo, no a uhaste žízeň. Jo a můžete taky zalíst pod klimatizaci a dát si k tomu smažený škeble. I toto připadá na dnešní 3. červencový den. No a o muziku se postaráme my tady na Rádiu MB. Konkrétně už pro vás jsou připravení Deep Motion, dáme si Olgu Lounovou, The Police a právě teď už letí Sound of Silence Soul Remix z roku 2025. Pokračujeme!
1: Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

barák děravej mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debil Heads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi

0: Vstup na fest.cz. Magna!
1: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
0: Magna!
1: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
0: Magna!
1: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
0: Magna!
1: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
0: Magna!
1: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
2: Radio MB.
3: Radio MB.

0: 813 kilo jídla také. To je pořádná hromada, to je celkem vysoký číslo. No a šokující je, když vám prozradím, že tohle číslo je průměrná spotřeba potravin průměrného Čecha. To je skoro tuna jídla, co ročně skonzumujeme. Není potom divu, že vypadám, jak vypadám. Ale pozor, nejsme na tom nejhůře, protože takovej průměrný Američan, ten sní ještě zhruba o 90 kilo jídla víc. Velkou část českého jídelníčku tvoří samozřejmě maso, ročně ho průměrně sníme 84 kilo, z toho 50% vepřové, 35 drůbeží. Pro srovnání, v roce 1950 se v tehdejším Československu spotřebovalo průměrně 48,6 kg masa na hlavu a v roce 1936 to bylo ještě o 10 kg míň. I když tomu, co nám dnes prodávají v supermarketech, se moc maso říkat nedá, takže si z toho můžeme ještě něco odečíst, ale dobrá zpráva je, že víc než masa sníme za rok ovoce a zeleniny. Tam se to pohybuje okolo 180 kilo. Tak mě napadá, že tohle to musí jíst někdo i za mě, protože já ovoce a zeleniny sice mám rád, ale popravdě tomu moc nedám. Každopádně důležitý je, že nám chutná, jen to k tomu chce taky trochu pohybu. A tady je kámen úrazu, alespoň tedy u mě. No tak se pojďme třeba protáhnout s další muzikou. A si o víkendu můžeme dopřát třeba nějakou pořádnou grilovačku. No a protáhneme se právě teď s Evou Max, Sweet But Psycho.
1: Radio MB, zapni a neřeš.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení. Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
1: Na co zase?
0: Neptej se, prostě vodu, rychle!
1: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
0: To už je stejně jedno, mizíme!
2: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
3: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
4: V sobotu 4. července zahraje od 19 hodin bluegrassová kapela Poutníci. V neděli vaše děti pobaví od 15 hodin divadlo s pohádkou Sněhurka a 7 trpaslíků.
3: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putno.

0: Pátečního odpoledního úletu hity jsme si tady hráli v uplynulých dvou hodinách. No a já už si jdu užívat právě magického léta. Tento víkend oproti tomu minulému naštěstí tedy nebude tak horký. Teploty v sobotu a v neděli nad Mladou Boleslaví budou dosahovat maximálních teplot zhruba 23 stupňů, ale za mě to teda bohatě stačí. Meteorologové navíc vyhrožujou, že i přesto, že se nám lehce ochladilo, takže další tropické teploty můžeme očekávat. No tak nevím, jestli je to dobrá nebo špatná zpráva, každopádně ale léto si užívejte. Užívejte si ho s muzikou, nejlépe samozřejmě s tou, kterou pro vás servíruje Rádio MB. Za malou chvíli už je pro vás muziku bude ladit Roman mezi 17. a 18. ještě velké finále s Davidem. Přátelé, ještě taky připomínám, že pokud jste nestihli dnešní dopolední rozhovor s Martinem, který má svůj YouTubeový kanál, svoji společnost Nemluv s dětma, tak právě teď už ho najdete v našem archivu na webu radiomb.cz a bylo to rozhodně zajímavé povídání. No, probíral se mimo jiné teď taky hodně mediálně známý případ mladoboleslavského učitele, kterého se právě jedna z kauz YouTubera Martina a jeho kanálu Nemluv s dětma týká. Tak pokud jste nestihli, můžete si poslechnout právě v našem archivu. No a to je ode mne pro dnešek a pro tento týden vše. Já se loučím, těším se na vás po víkendu, tedy vlastně až v úterý, takže do té doby užívejte volno, užívejte víkend a užívejte hudbu s Rádiem MB. Ahoj!
1: Rádio MB. Kde končí signál? My

0: 16 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Promítání kinematografu Bratří Čadíků se uskuteční od 16. do 19. července na Husově náměstí.

0: i v Benátkách. Projekce obvykle začínají posetnění. Promítat se budou filmy Moře na dvoře, Kouzlo derby, Boží úlet a Bláznivý marsupilami.
1: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

pátek u vás, všechno v pohodě? Doufám, že jo. Po dvouhodinovce s Lukym je na řadě hodina s Romanem, u které vás vítám. O čem bude řeč právě v této hodině? No tak politice se všeobecně na rádiu MB moc nevěnujeme, jenom občas, ale v této hodině se přeci jen budeme tak trošku věnovat sporu mezi ministrem Macínkou a prezidentem Petrem Pavlem. Na Valečov vás dnes zvát nebudu, protože dnes je na Valečově pauza, valečovské léto bude pokračovat zase příští týden a bude to stát za to, protože dorazí kapela Valda Gang a nejen Valda Gang, ale také Luboš Odháněl s kapelou Vix a Debil Heads. Příští týden v dopoledním rozjezdu můžete zkusit vyhrát volňásky, jinak se lupeny prodávají na www.vstupnafest.cz a nebo přímo na místě. Takže zpátkem naložte, jak je libo. Nejrůznější pozvánky na kulturní a sportovní akce vám přinášíme pravidelně průběžně, stejně jako muziku. Tady je další, přeju krásné odpoledne. Radio MB.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Hezké odpoledne, posloucháte Mladoboleslavské rádio MB. Jak už jsem říkal, tak politice se na rádiu MB zase tolik nevěnujeme. Občas nějaké ty pořady a rozhovory přinášíme, ale přeci jen není to zase tak často. Teď se budeme malou chvíli věnovat sporu, který má s prezidentem České republiky ministr zahraničí Petr Macinka. Na čí straně v tomto sporu, přátelé, jste? Já se musím přiznat, že občas žasnu. Nebudu vůbec prozrazovat, na čí jsem straně a z čeho žasnu, ale pravda je taková, že ve sporu prezidenta s ministrem a obecně vládou premiéra Andreje Babiše ohledně účasti na summitu NATO stojí na straně hlavy státu necelá polovina dotázaných. Pro Macinkovy postoje má pochopení více než čtvrtina lidí a další pětina lidí nestojí ve sporu ani na jedné straně. Takže ve sporu s Macinkou má prezident v očích lidí jednoduše jasně navrch. Klidně mi napište, kdo je podle vás ten špatnej. Chat najdete na našem webu radiomb.cz. Jasně, politika lidi rozděluje, ale my jsme slušné rádio, vy jste slušní posluchači, takže se o tom dokážeme normálně pobavit, ať už jste na straně pana Macinky a nebo pana prezidenta. Jinak prezident Petr Pavel nevyslyší výzvy premiéra Andreje Babiše a v úterý ráno odletí na summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Babiš, který tvrdí, že prezident účastí poškodí Českou republiku v zahraničí, ještě ve čtvrtek vyslovil naději, že hlava státu účast zváží a rozmyslí si. No, řeknu vám, je to někdy prča. Prča v uvozovkách. Jsme Rádio MB. Hezké odpoledne.
1: Rádio MB.
2: Posloucháš správně.

ale 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od Pekaře.

0: Sedmé narozeniny Rádia MB, KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.
1: Rádio MB. Víc hitů než semaforů v Bolce.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB, vypni hlavu, zapni nás.

0: kde končí signál, my začínáme.
1: After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: Pátkem. A co s víkendem? Pojďme se na to podívat, kam se dá vyrazit. Určitě doporučím zítřejší akci, která se koná v Krásné Vsi a je to 140 let sboru dobrovolných hasičů. Bude tam dětský den a večerní zábava, začíná se v 10 hodin. Program bude připraven na fotbalovém hřišti. Koukám, že v sobotu ožije také Vostrov v Mnichově Hradišti. Chystejte se na pořádnou nálož energie, skvělé muziky a nespoutané zábavy. Začíná se v 17 hodin. A co na zítřek rozhodně doporučuju, také to je historický festival, který se uskuteční v autokempu Kosmonosy. Budou tam rytířské souboje, fakírská show, střelba z kuše, dobová hudba, ukázka řemesel, atrakce a dílničky pro děti, prodejní stánky, kotlíkový gulášek, přátelé, grilovaná kýta, klobásky, no prostě dobré jídlo. Takže v autokempu Kosmonosy si tuhle akci nenechte ujít zítra od 10 do 18 hodin. A ještě přidám jednu akci v neděli, je to putování Benátkami v proměnách času. Začíná se ve 14 hodin v zámeckém parku Muzea Benátecká. Vydáte se na procházku ulicemi nových i starých Benátek. Uvidíme, jaké bude počasí, jestli bude přát právě procházce. Zatím to teda na radaru moc nevypadá, ale do neděle ještě daleko. Daleko není do 17. hodiny, za chvilku tady celá bude, no a pak už se o vás postará David. Tak hezký páteční večer, krásný víkend, který je před námi. Prodloužený, přátelé.
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: 17 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Dobrovická muzea zvou na ukázkovou silnici nákladních a užitkových aut na dálkové ovládání klubu RC Trak Hradec Králové. Program hlavně pro děti bude zajištěn v sobotu 22. i v neděli 23. srpna.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Máme čas po 17. hodině, já vám přeji krásný podvečer z Rádia MB. Dnes mají svátek Radomírové, takže přejeme všechno nejlepší. No a pátek po páté má jednu obrovskou výhodu. Už nemusíte přemýšlet nad tím, co všechno ještě stihnout v práci. Teď už je čas přemýšlet maximálně nad tím, co dobrého bude k večeři a jestli se třeba večer sejdete s přáteli nebo si dopřejete zasloužený víkend. A ten víkend bude prodloužený. My budeme rádi, když vám u toho budeme dělat společnost. Čeká nás skvělá muzika, nějaké ty zajímavosti a samozřejmě témata, která plní titulní stránky. Takže díky, že posloucháte Rádio MB. Při pátku třetího. Krásný den vám všem.
1: Rádio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

jak děravej mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debil Heads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi partu, obuj pohodlný boty, nalaď hlasivky a doraž si užít pořádnou rockovou noc pod hradem Valečov. Lístky se prodávají na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: vám přeje David. No a přátelé, řidiči teď řeší jednu praktickou věc. Blíží se období cest do zahraničí a lidé zjišťují, že každá země má trochu jinou povinnou výbavu nebo pravidla a každoročně se najde někdo, koho překvapí, že v kufru něco chybí. Takže malá rada, než vyrazíte, zkontrolujte nejen navigaci, ale i třeba lékárničku. Je to levnější než vysvětlování policistům. Já třeba byl nedávno v Polsku a taky jsem zjistil, že tam je třeba povinný v autě hasící přístroj, tak jsem ho ještě dokupoval. Dneska už se můžete poradit třeba i s umělou inteligencí a ta vám poradí, co mít v autě. Krásný pátek.
1: Rádio MB. Posloucháš správně.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
1: To už je stejně jedno, mizíme!
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 4. července zahraje od 19 hodin bluegrassová kapela Poutníci. V neděli vaše děti pobaví od 15 hodin divadlo s pohádkou Sněhurka a 7 trpaslíků.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putné.

0: Tady je Rádio MB, tady je vaše jediné mladoboleslavské rádio. No a pokud kouknete na náš web třeba do archivu a nestihli jste dopoledne rozhovor s Martinem, který je autor projektu Nemluv s dětma, tak určitě koukněte na web do archivu a tenhle rozhovor si pusťte. Teď se loučím, mějte se krásně a budu se na vás těšit opět v pondělí po 17. hodině.
1: Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: 18 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Historický festival se uskuteční 4. července v autokempu Kosmonosy. Můžete si užít den plný historie, zábavy, dobrého jídla a nezapomenutelných zážitků pro malé i velké. Těšte se například na historii.

0: historické souboje a ukázky zbraní, dobové tábory a stánky řemeslníků, historické dílničky a tvoření, dobové aktivity a další vystoupení a doprovodný program. Začíná se v 10 hodin. Další info najdete na www.autokemp-kosmonosy.cz.
1: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Zítra očekávejme polojasno až jasno, na severu a severovýchodě až oblačno a na horách lokálně přehánky. Měřit budeme 22 až 26 stupňů Celsia. V neděli pak oblačno, od severu přehánky nebo déšť na většině území, výjimečně také bouřky. Měřit budeme 23 až 27 stupňů.
2: Radio MB.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Rádio MB. Vypni hlavu, zapni nás.
3: Dneska je ten velký den, ona je nevěstou, on ženichem, a všechno bude sweet, tak jak má být. Pod

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Rádio MB.
6: Jediné mladoboleslavské rádio.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debil Heads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi partu, obuj pohodlný boty, nalaď hlasivky a doraž si užít pořádnou rockovou noc pod hradem Valečov. Lístky se prodávají na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Radio MB.
0: Vypni hlavu, zapni nás.

0: kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Zítra očekávejme polojasno až jasno, na severu a severovýchodě až oblačno a na horách lokálně přehánky. Měřit budeme 22 až 26 stupňů Celsia. V neděli pak oblačno, od severu přehánky nebo déšť na většině území. Výjimečně také bouřky. Měřit budeme 23 až 27 stupňů.
0: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
1: To už je stejně jedno, mizíme!
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 4. července zahraje od 19 hodin bluegrassová kapela Poutníci. V neděli vaše děti pobaví od 15 hodin divadlo s pohádkou Sněhurka a 7 trpaslíků.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
5: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
6: Rádio

ty posloucháš. Jsme tým.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Radio MB, zapni a neřeš.

0: Rádio MB.
1: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
2: Mami, co bude k obědu?
3: Dneska mám prázdniny.
2: A co bude k večeři?
3: Pořád mám prázdniny.
4: Tak já objednávám pizzu Christe.
3: Vidíš, proto jsem si tě brala.
5: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
1: To už je stejně jedno, mizíme!
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 4. července zahraje od 19 hodin bluegrassová kapela Poutníci. V neděli vaše děti pobaví od 15 hodin divadlo s pohádkou Sněhurka a 7 trpaslíků.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
5: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
6: Rádio MB. Zapni.

0: Radio MB. Rytmus Mladoboleslavska.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Rádio MB. Rytmus Mladé Boleslavská. Rádio MB.
1: My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

www.radiomb.cz. Noc plná devadesátek.